0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam som mu ťa.
1: Rádio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei haut nach.